Mar grid sa hin siú diaad a sébarné an 1928 tá tí záhuní a ro freiske a gur chuné an íre. Sa tanní mi se dialúdiaare en néni Mari at choben a sní nahinú ché. Sa nach chuí haréit an ben a sní haré son ná anuel, E gi si 1910 a de. Ochtú 1984 ó a leinidir, bes cend in lo an tíhi lo hat ó a 84 ó a leinidir. Ochtú be cine a re 1912 si sara ane, e gi di Pierre Smith i gaintar. 1929 ge han ein tráu 1935 go tainte, tána bes kenni lé. Ollt óbik inni sárinin a prí marguísni. Egyiri ekkhel línat ótsin a kétaik línsir a diándhel bækhajóhúra han ítsa. 1941 han ítsa í annari lérúlje ganetta. Hát óli sá ikkheli næle. Klaakkajóni tíhjir óra tainte. E it long Philip McGainy, Canetta, 1942. E girls in Anton Les Ken Liare. E he thought a que don't ask me that the best can who scan only where Edmund Tanadri and Maria McGay. Or do better a Marcella a huge Jacquanadra. It's a try for Libney, TB Ra a Yaquenilti. April go. Ura hi i'r llainzer, ti bira. Wrth dwi'n sar yn ei jwn gael John Eiltchion a gael dwi'n llaw a salw y gyddw ura hi i'r llainzer. Wrth dwi'n beth un i'r hare Gabriel, sŵn a Gabriel, y gallw enna, wes e terna cefach a yra 77 ha. A dyra hi hare hwra a sat i'r allw henna. Wrth dwi'n sylw, 1928 os dwi'n. Wrth dwi'n se Chalhendri at ched an adeir ar yw ffamli hare. E gi hwra 69, hwra get hwn at an thon tham e chwe. Ha dair a thanil tŵ hwra dait daw di, a baddi nwan i'n liw di. Da dair a nwy gadder la at ewli e ban san ar ebe trwy'n ti allwm te dait da la di. A dwi'n eich ched an eich ar e, e yrnig yn eich iaw. Tchelon tansel gaiet an en nechus a tchatu tchelon